0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtěj. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, 3 hodiny ráno. Tak si představte, lidi, že naše stará známá Brožová se zase předvedla, prý udělala něco tak kreténskýho, že se jí směje celá republika, a to kvůli těm slavným šatům. Neuvěříte, ona si je vzala i na poslední večírek, kde vypadala jak páv v říji, co se chystá na porážku. Jestli se kvůli tomuhle bude zase brečet do bulváru, tak to potěžkoště, už se fakt nemůžeme dočkat dalších slz.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

0: vidíme, čau.
1: Pane,
0: pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otaz.

0: Minimum muziky, minimum
1: infa, maximálně fan.
0: To je Crazy Rádio.

Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky, minimum

0: Minimum muziky, minimum
1: info, maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Dva kámoši spolu sedějí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: hlavně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavikáru a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Rádio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Lazy Radio. Oď byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, Trůser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Minimum Info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Right now, but if you leave your name and number, we'll get.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Potkají se dva kamarádi a tomu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brach a ty máš brachu, ne, proč?
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

doesn't mean we can't.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, 10 hodin dopoledne. V Kolíně u nádraží se řidiči denně brodí v takových loužích a bahně, že by to snad nezvládl ani terénní speciál, zatímco ve vraku auta si hoví někteří naši bezdomovci, co se na tu špínu prostě adaptovali. Radnice sice občas přizná, že jde o nevzhlednou část lokality, ale zjevně nedost na to, aby se tam sem tam nějaký jouda v klidu nevymočil, a to přímo vedle zaparkovaných vozů. No co, alespoň mají Kolínáci zadarmo divadlo, když už si nemůžou dovolit pořádné parkoviště.
5: Ze společnosti.
6: Průšvih jak vrata. Slavný herec Roman Zach si na karlovarském mejdanu pořádně užil a kolem 4. ráno ho nachytali, jak se vášnivě líbá s jakousi blondýnou. A pozor, nebyla to jeho zákonitá manželka, takže doma ho asi čeká slušný mazec.
5: Kultura.
6: Tak schválně, kdo by nechtěl vidět 4metrového plyšáka nebo kytaru poskládanou ze sirek. V Pelhřimově, městě rekordů, mají muzeum, kam obyčejní lidičky nosí ty nejbizarnější a největší výtvory, co si jen dovedete představit. Je to zkrátka taková podsta české bláznivosti a šikovnosti, kde se můžete pokochat i sbírkou vody z celého světa, takže žádná nuda, přátelé.
5: Sport.
6: Češi se konečně dočkali pořádného dramatu na Wimbledonu, a to rovnou s českou tečkou. V ženském finále se totiž o titul poperou naše Karolína Muchová a Linda Nosková, což je poprvé v historii Grand Slamů. Celý tenisový svět teď asi řeší, co to s těmi našimi holkami, sakra, je.
5: Doprava.
6: Na našich silnicích je to občas fakt divočina, jeden by nevěřil, co se tam děje, a ani ranní nehody na D0 či D35 na klidu nepřidali. Například v Brně si řidička odskočila na záchod a na své nastartované a otevřené auto pak v klidu zapomněla na více než hodinu, než ho objevila hlídka. To je prostě síla, co všechno se dá v tom ranním schonu stihnout, když si člověk potřebuje ulevit.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká pořádná péřba, na většině území se rtuť teploměru vyšplhá až na krásných 25 až 30 stupňů Celsia, ideál na koupání bez plavek, však víte, jak to chlapi rádi. V noci to pak klesne jen na příjemných 10 až 14 stupňů, takže žádné strachy, že byste prochladli při nějaké té noční avantýře. A zítra? No, to se bude hřát skoro stejně, takže kdo má rád teplo, ten si na své přijde a může se s klidem oddávat letním radovánkám, třeba i s tím, kdo mu padne do oka.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum muziky, minimum

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky?
1: Sádlo.
0: No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?

0: Taky v krabici, ale větší.
1: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
0: No, rodiče spějí na posteli.
1: No výborně, výborně. A čím se přikrývají?
0: No, peřinou se přikrývají.
1: No, výborně. A v té peřině je co?
0: No, peří.
1: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
0: Sáňo.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Fantasy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, 11 hodin dopoledne. Karlovarský filmový festival sice dnes končí, ale vášnivé polibky reportéra Karla Kašáka a herečky Kateřiny Bláhové budou rezonovat ještě dlouho. Ti dva se na přehlídce Debbie Brown líbali tak vehementně.

0: Mně, že by i stará Blažková z tramvaje zrudla závistí. Jestli to byla láska, nebo jen zoufalá snaha o pozornost před fotografy, nechť si každý rozhodne sám, ale minimálně to bylo pořádné divadýlko.
1: Ze společnosti.
0: Urostlí hasiči z Týna nedávno pořádně rozpálili sociální sítě, když si kvůli problémům s vodou museli dopřát sprchu pod širým nebem, samozřejmě jen v boxerkách. Problémy s technickým vybavením tak rázem proměnili v vizuální festival pro tisíce očí, co lajkovali jako divé. No řekněte, kdo by jim to v tom parnu nevyžehlil.
1: Kultura.
0: Tak to vypadá, že Brnu kromě Hanteku, chlebíčků a spousty krásných holek přibyla další atrakce, tedy alespoň pro ty s očima bystrýma a nefalšovanou zálivou v kuriozitách. Kdo se podívá pořádně na jižní okno věže kostela svatého Jakuba, spatří v gotických obloucích malou postavičku, která na kolem jdoucí vystrkuje holý zadek. Místní legendy se předhánějí, zda jde o dávnou pomstu stavitele za špatně zaplacenou práci, nebo jen o brněnskou drzost vůči sousedním petrovským.
1: Sport.
0: Na volejbalovém hřišti bylo nedávno pořádné dusno, když se dvě hráčky dostaly do nečekaně těsného kontaktu, až to na lavičce začalo jiskřit. Obě se pak stydlivě koukaly do země, ale zbytek týmu se dobře bavil. Fanoušci se ptají, jestli to byl úmysl, nebo jen hodně vášnivá hra.
1: Doprava.
0: Na českých silnicích to dnes opět žije, a to nejen milostnými hrátkami v zaparkovaných autech. Pražský okruh si zažil hromadnou nehodu kamionů se smutným koncem, zatímco modelka, která směřovala do Varů, unikla z hořícího vozu jen o vteřiny, takže si na červeném koberci určitě protáhla tělo víc, než chtěla. Řidiči, dávejte bacha, ať se vám místo romantického výletu nestane spíš apokalypsa na čtyřech kolech.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká víceméně slunečný den, i když se sem tam nějaký ten mráček urve a bude se poflakovat po obloze jako po flámu. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 25 až 29 stupňů Celsia, takže žádná péřba, ale ani žádná zima na prdel, zatímco v noci se ochladí na 10 až 15 stupňů. Ideální počasí na to, abyste ukázali nové plavky, nebo prostě jen tak vyvětrali chlupaté nohy, než se zase schováme pod deštníky, protože na konci týdne už to bude zase jiná káva.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Jo!

gentlemen, presenting Darius the Tiger Mikhail.

winner by knockout victory is KO, featuring Michael Buffer.

0: přišel tam do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, poledne. V Českém Krumlově teď mají místní koupáči o zábavu postaráno, když se po osvěžující koupeli v hornobránském rybníku potýkají s nepříjemnou svědivou vyrážkou způsobenou larvami ptačích motolic. Město sice rychle vyvěsilo varování, ale zpráva o riziku cerkárí od hygieniků původně zapadla v e-mailovém spamu, takže info o tomhle příjemném překvapení přišlo s lehkým zpožděním. A tak si teď místní mohou užít nejen letní osvěžení, ale i netradiční péling od ptačích kamarádů.
4: Ze společnosti.
5: Máte v šuplíku po dědovi staré primky. Rychle je vytáhněte, němečtí sběratelé za ně neváhají zaplatit tolik, co za ojeté auto. A jestli náhodou najdete potápěčský model Orlík, pak se možná díváte na milionový klenot, to už je docela hustý kšeft.
4: Kultura.
5: V srpnu se na Valašsku zase rozjede prdel, protože vizovické trnkobraní je tu. Chystá se i světoznámá soutěž v pojídání švestkových knedlíků, takže se připravte na pořádnou knedlíkovou nálož a propocená trika. To bude zase mela, kde i největší jedlíci dostanou co proto.
4: Sport.
5: Včera se v okresní fotbalové lize udála scéna jak z nějaké české komedie, fanoušci v dlouhé lhotě slavili gól tak divoce, že jim spadl plot a odhalil trénujícího starostu v plavkách, který se zrovna chystal na osvěžující skok do bazénu. Celá vesnice teď řeší, jestli byl ten bazén vůbec povolený, ale hlavní je, že se chlapci stejně radovali z výhry jako z nečekaného pohledu. Fotbal, to je prostě život.
4: Doprava.
5: Na českých silnicích je dnes zase veselo, a to doslova, plno plechových tancovaček. Hned po ránu se nám to zavařilo například na D0 u Zličína, kde se kvůli několika karambolům tvoří kolony jako na banány za totality. Takže jestli máte dnes rande, vyrazte radši dřív, jinak si slečna může myslet, že máte v kalhotách místo motoru šneka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Čeká nás vypečený den, kdy se ručičky teploměru vyšplhají na příjemných 25 až 29 stupňů Celsia, takže plavky na sebe a hurá ven. Obloha bude většinou jasná až polojasná, ale na severovýchodě se může objevit nějaká ta přehánka, ať nemáte pocit, že se nám nic neděje. V noci si pak vychutnáme chládek s teplotami kolem 10 až 15 stupňů, což je přesně ta chvíle, kdy se dá šoulit k někomu, kdo vám zahřeje nejen tělo, ale i duši.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio.

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci zabírá podzní takhle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Jungle.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak ty přineste tři už 30 a držte mi palce.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio, další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, 13. hodina odpoledne.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že Google Street View v Česku zachytilo nejen krásy naší vlasti, ale i pár chvílí, kdy se lidi na veřejnosti fakt neostýchali. Prý tam najdete i nějaké ty momenty, dole bez, takže bacha, co na internetu skončí, chlup nechlup.
4: Kultura.
5: Česká kultura má zkrátka koule, a tak se u nás běžně konají pivní maratony, kde účastníci nejen běhají, ale i na každé zastávce pořádně proplachují hrdlo. Pravidla jsou jasná, kdo během závodu hodí šavly, má okamžitě po ptácích. Hold, národní sport to je, jen ten finish pak občas smrdí pivem a žaludkem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, God.

0: policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50, policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Tati, počkej!
1: Ok, maka.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
4: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Whatever.
0: S Crazy Radio.
6: Rhythm drive you crazy. Hear me now.

Album Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladáku. Být tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbále, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš po balej.

0: píseň Oblázněné
1: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
1: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
5: Češi se zase předvedli, letní kulturní festivaly nabízejí nefalšované bizarnosti pro každého. Vedle kosení luk a běhů strakaři je hitem i neobyčejná soutěž v hodu uzenou vepřovou kýtou. Hold, když už se má házet, tak pořádně a s plným břichem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, maximálně fun.
3: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
3: Hrajeme další
4: pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: kiss.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky,

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, rudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstat.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes tu volnost. Najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Dva cigáni sedí, jeden říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pá, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pá, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy někoho.

Expres Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říká, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma story.

0: Dojde doma, říká, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list, a on ti na to hned složil pásničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dali přes tu piču?
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Crazy Night.

0: Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, jelite. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
0: Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. července, 20 hodin. Češi se v tomhle počasí zase vyrojili na zahrádky a koupaliště, takže plavková sezóna jede naplno. Ti štíhlejší ukazují svá těla bez ostychu, ti méně obdaření zase řeší, jestli je lepší schovávat břicho v bazénu nebo u piva. A někteří už stihli pořádně spálit ksicht, takže teď vypadají jak račí prdel.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
2: Crazy Radio. Minimum muziky.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: love is the answer.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Watch out.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
2: Odbyla 22. hodina.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě krantit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Minimum muziky. Minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

Minimum. Infa. Maximálně fan. To je crazy. To je

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne,
1: dostala chuť na zavináče.

zaslouží za ně jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou.

Mě rozpínám, vybírám si pomalu kousky tvýho těla. Tak se ti to líbilo, tak jsi to vždycky chtěla. Tak jsi to vždycky chtěla, ale od jiných chlapů. Možná ti i rozumím a možná ti i chápu.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v butníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

tancoval voják se Slovenkou a povídá jí slečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvěšní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeráni.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: dance with me. Každý den je originál.
1: Dnes 12. července slaví svátek Bořek, jméno slovanského původu, které se vykládá jako bojovník, nebo ten, kdo bojuje za vojsko. Všem Bořkům přejeme krásný sváteční den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Přes den se rtuť teploměru vyhoupne na solidních 25 až 29 stupňů Celsia, na jihu klidně i na tropickou třicítku, takže si ty tanga klidně natáhněte, bude vedro jako prase. Večer se sice šladí na kolem 15 stupňů, ale to je jen záminka, abyste se k sobě mohli v posteli přitáhnout a šeptat si do ouška lechtivé nesmysly, co?
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

give me your heart.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš. Vele, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici. Minimum.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.